0: Hej, to je kůže raste sám snedíš, je von vopíte, potom von ščouka.
1: Hej, a s čím by já vám netko pomáč mohl?
0: No hej, já se prašám, hač svojeho dostana potom tajke hostcova do letadva dostanu.
1: To je ťažko posudzovať. Najprv by von dobel přestať ščoukať.
2: No, dobrá idea. Riane, dovolujú čas, přijemoj. S Matejom a závisče tyž cibyserbský rozvoz šako môže čes jutce naposkať našu novú svuchoru. Môžu vám pomáč.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, legendarna skupina tu serbskim rozvosu s 6 hodin, 41 je. Jen Sanic zapas čornio vúžiski televizijny magazín Vulatko s dybkom 12, MDR televízii. Dňová ládania Karite při krabatovom puču ve Voklecach. Vosvědčí Jensa svoje 5-letné vopstače a to vod po podňu štyrioch tam zahúdži a zapiska dujarska kapava horiany. No a večer 7 ich přidruží sa spevný kvartet po štyrioch ze zjavný probu a vočené dere meče je tiež postarané kajs zžděla. Dále so Jensa tiež v Kruščicach svedčí menúce svedžen zážnych neplo na veselic statoku. Jensa po podňu dvima je tam start, skakanský rodcu natvarili, šľaké dobre kusky dávia k večeri a k vobedu, seda potom večer tiež hudžba, kruščanské muzikanča menúce zahudža. Hej sovač, môžete konc týždňa tiež nový vesce tam maja, vesný svedžen, čera sú hižo party, svedčili Jensa potom dvima dáleže, tak menovaný klub olympiádu štyroch potom ze džičacím svedženiom a vosmých so zasa hejsuje. Júce rano, rajnče piuko, če odla nic, napo jednači, še vútrobne vítani, přizakne sa potom svedne popodňo od cioch a končný program maja tiež přijotované. Kulturna zároda Budyšinie vás dženca večer zase víta a to od napu 8. Tunkruč zaraje vám tam Lila Despoix trio na zárode před SLA, a tam reka téma chanson Zetka Jazz.

0: Jensa Dvanačich, MD Avulatko, potem Simone Boričao. Z Matejom Cyżom, no a što džem Jensa Hvakiše do domu kiwa, što môžeme doživić? Nietko cibidliki na vosom našich pokivach. Například, dojed muďoče si dženca, doboklec dojed štam vosvědčí dňova ladania karity při krabatovém puču dženca svoje 5-letné vopstače od popodňu 4-och zahudží dujerska kapava horiany od večer 7-ich. Ševitaní na zjavnú probu spevného kvarteta po 4-och a vo čilne dere meče je tež postarané. Dženca so Košicach dale svedčí na veselic statoku svedžin zážnych neplo a to započňu hejsovač dženca popodňu dvimaj. Skakanský rod su vopstarali tež samodživane fritky a bozankovú boženku poskyča, to je novostka, a večer zahúdža potom krušťanscy muzikanča. Kunstyženia so tež v Novej Vesce svedčí a hesuje čera hižo sú zahajili vesne svedžen. Dženca dvema daleže stak menovaný klub olimpiádu štyroch potom s dječacim svedženiom a večer vosmich so zase hesuje. Na ranče pivošče potom juci nedželu vítaní od napo jednačích a přizankne so svojbne popodňo obcioch. Kulturna zahroda Budyšinje vas dženca večer zaso vita od napo 8. Tunkroč zara je tam Lila Despoji trio na zahrodže před serbsko ludovio ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz. A fotová vústajenca drastu evangelských Serbů budyského kraja je vodnětka budyský Michalský cirkví vidžič a přístupná fotografie Tilo E. A je tak říká z Brandesa Pola Lipska, vele vesela přitom.
1: Oh, what we're living in, let me tell you.

0: A to sa přeco zasa ranjo tu serbským raz rozosu prašame. No štodre je policia takle zvišťiva doživiva za šom času. Česač do osmiche.
1: Polícia z G.
2: A jako prene nezbožo, štvrtke ráno na A4 smier Zorelc, na votiesce k zastanišču Ohňa Vužica, zapali 19-letne ze svojim malým transportorom do takie pufforoveje tony. Zraniu sa pritom nikto nie je, viecna škoda vúčenia 5000 euro. Trošku dále na A4 smier Zorelc, na vysokosti parkovanišča pri Nysse, sú kneflači štvrtk 5 hodinu do spiešnosť merili, od niedže 2200 posta auto bie cista 21 přes spiešne popuču, nesvorný rekord nastají benz s českým znamieškom. Jakube, što si myslíš, keľko KMH mieše na tachove?
3: Što by dovolené tam ešte raz čakaj?
2: 80.
3: 80. Ja, 100, 120 na notage
2: nešto. No, nic to ne. 167 má mierenský nástroj pokazova. To rieka za šoféra 3 mesace flepu otedač, 2 dybka v Flensburgu a 700 euro pokuty. Horné horce sú sredu večer zase raz seniora vopšudžili. Z novej taktiku znamenča jaju išče svišal nesem. Skučičel jo vúdachu sa jako zajmovaní knihu zbirku vúmenkária kupič. 133 tisac euro jemu slubichu. Menjachu zatreba ja za přepokazanie zume, kartu, kajš tiež pin seniora, što je švotne tiež dostachu, s tým sa zminochu, hrúne tak kajš 3 tisac eurami z konta vopora. A štvrtk večer ste sa dvie nezboží s motorským stavoj, prinie v Nadžanecach, Nemce Nadelvec, Pola Budešina, 38-letne bie ze svojej Honda na Lubiskej popuču smier Bukece, pred ním 48-letna, jako chceše vona ze svojim Fordom nalievo na parkovanišča, nakupovanišča odpočíč, to vodža motorského převidža a do auta prasne. Padne a sa pritom zraní, viecna škoda niedže 6 tisac euro. Další vodža motorského znezboží nedaloko Vuslinka, by do smiera Kamenc popuču. V Esk Šivice přinže napravo zjezdne a tak Češko znezboží zodobeše so helikopterom do Koruny doličeč. Viecna škoda tam 1000 euro.

0: Wohnje smo z Matejom vo športče poreča, bo študre je možný následnik Juliana Nagelsmana, štož nastupa Nímske národné mužstvo. Kopańcy, no a športom netko daleže.
1: NDR Sachsa, serbský rozhlas.
0: Šport. Jan Rejo je za nás nekotre poky vyzbíral.
2: Druhý zjazkový kopanský ligist Dynamo Drežďany testuje dženca v novom mieste nad Šprebiu a to přečivo v okreznému vyššemu ligisty LSV Nové Mesto. Sudnik Oskar Lempel zavizda přijotovanskú kopanskú rú na tamnejším vônem trauniku na po 2 maj. Pondželu raje so v koniecach zatkula beachvolleyball. Športové celky, v kotrých dobí stajne jedna holca soborač, zatkaja so na po 6. Je to miestem 4. stácia, kotrúž moži rozvosovnice radia zatkule převedu. Dženca zatečen stej v regionálnej športovej protečce tradicionálne Captain's Cup na beachvolleyballnišče maj ve Worklecach. Sobotu 1. júlia vubedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. júlia mešané štvortky. Na vobe maj dňo maj raje so od rania 9. Po vubedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe kun Smeje a Bad Freienwalde z Rich Junia převedže so dalšie vúrysanie júce zatečen v Bačoniu pola Donatec.

0: Měli se nejen něco přismudžilo, potom jsme dělali tak věc salši, abo džida vůky, kdy jsou potom kvičery přeprošené, to hromadě s nimi tyž zjišťa si zvodě začmení.
1: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja, a mišeja, a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
2: To se tiše suše, tam gdješ oni suše,
1: a... A tu lute mašine již obilnje beža, Kurki so tykaja do termomiksa, to je ponta zimna poljuka, a potom máme ižo vulky, horns.
3: Tam sú vyšne ľudská, a je ma vyšnová juška a oranžica. Dále ja neviem.
1: A što to na koncu bude, to je neskýra tu desera, abo?
3: Ja neviem.
1: Vulkým honcu, po takým sa přihoduje desera, a po takým přichodným vulkým honcu jo čisto, Děti staršího za ty nudlové čisto, co třeba li staršího, co přihotovali za ty nudlové čisto?
4: Muku, jíka, sýr, volíha, vodu.
1: Nětko je trochu mírnější o kuchni, dokéž je ta nudlaca mašina, je nětko městem hasněna, na tým blaše leží celá hromada nudlů, ta doby nětko je než ještě dohody, a tam na na tamném blíče, tam se dživa měso, Marian, tam se ty sobou zamluvíte, už to šo tam činili?
5: Musíme jako prynete měso upožili, potom jsme tu masu hovočinili.
6: My jsme nuc myšeli frškézem, paprika pulver, a pan nějaký knobloch pulver, a pan po knobloch cíl.
1: Aha, to pan šo dere přemýšleť, potom je to taká oranžojta masa, to se na to mjaso maza, a potom přijde ještě než to na to mjaso.
5: Jako špinát, a potom na blach položená rožkore.
1: To potom přijde tak rec šitko na blach a dopět se ze sotoriny popěče. A finále můž rec je byl vůlka ryba, když je šéf kucha Tomáš Lukáš tu přines z vůlka kvůčáka jedného vososa. Děti jsou pomalí tu vososa sobu rozebrač. Što jsou dženca o sebe dere činili a děti by jen o sebe kečbo a to jsou žádné zmyky nestanou rune s těmi vůtrymi nožemi.
7: Ne popravno bi suđo mako skežvač, ali djenca bi se na spočat kitro češki, to kuš češko nučišu, ali poni su se še zađivali, popravno to še cim biži. Šte spote, a ih najljepše dač, popravno še se ladan, zato djeći nešto živano maja, nekakaj rolada, abo nešto čin, zato ajmfali, odo kaj nudle smo djenca sami čini, zato nešto živano maja, zato nešto vidja, gdje se pon vokoste, a ti jedneš nekakaj produkta, abo žiba nekakaj jedneš na kokošku, zato to napražuju, na tabu te bušilat, vali, te še se nešto činč. A to je važno, kaj neke po te rybu, ten smo djenca ekstra pravo, budu meni co rybu za, zato tomu viža, aha, jedna cua ryba, tak je na ryba upada.
1: Hej, predač, taký meni po takým natále přijde jsme nitko v obchodě 2 hodiny pilne dživali, čas je som minul hoši, seďa hošincu, po takým ľubé děti a tiež ľubý hoščo, dajte si dere svodžič.
8: To je zavěšší ze svodža, bo Dundak je po takým svojnus do honcu ve velbíku tyknu, kde jsou malí kuchario zromadně ze šéfkuchariom Tomášom Lukášom varili. Kajke by, a kak vůpada poprom, taký wasos. Přetač na to lepšinže, no to můžete si rádi podat Dundaka online vobladač. Tam jsme galeriju za vás zestajili. Děčace ráje hezvo, když namakáče tyž Dundak, děčace rájnše postruby a Wiele, wiele jac. Wosom po na podziewe cichie.

0: 6 menšinov do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Katka Bajerová z Panšic-Skukova.
2: Skončne sú prozdniny. Tute veselo, pak je si tiež nikotre škúli rozženovanie v bistovani abo šuli žadavo. Prášame so, ty vidíme so zaso, bude naše přečestvo v obstač? Šitko má svoj čas a je jonu nimo. Nádžiame so, zo to nové to předkadžace přetrichy. Tola, što je, když sme na konc svojeho živenia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čakatiš potom niešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zomuže viečnosť všetko, štož sme na zemi doživili přetrichyč. Tola jenož, že sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroa stače a živinje, štož do mne vieri, bude živý, tež, když je vumrev. Přečestvo k Jezusi viečne drži a je kľúč do krásneho přichoda. Pošle svoj přichod do Božej ruku. Potom netreba česo von jen starostič.
0: Dobre, Katka Bajerová z Panšic-Skukova, na roku a zamovitosti tamniše je farskie vikarie. 4 menšiny, dođe večich je, a to je Denis Wenzel, jenož ty a ja.

0: Na to som radšo. Vesove za sem so Webužice, Vesabach, narodžiu, živeč, hočin 12, je Born in the USA, Bruce Springsteen, no a što je policia z naše domizu nám zdžiliva, to vie náš Matej.
1: Policia zdžili.
2: Štvorske ráno dojnže k nezbožu na A4 sme Zorelc, na votiesce k zastaništu Honia Vúžica, zapali džiat na člitne ze svojim malým transportorom do také puforovej tone, zraniu so pritom neje, viecna škoda učinia 5000 euro. Trošku dále na A4 sme Zorelc, na vysokosti parkovanišča pri Nysse, sú kneflači štvork 5 hodinu dovo spiešnosť mirili, od niedže 20 zvišči posta auto, by je cista 1 na 20 přes pešne popuču, nesvone rekord nastají Ben s českým znamieškom, Jakube, môj smo hižo o tom rečavoj, môj sa dopadniť, kak spiešne by popuču?
0: Ja sa 120, ve tej cone, když by 80 dole nechal, no?
2: Ja sa 120, 107 a 60, to bych jo. Mirenský nástroj pokáza 107 60 km, to rieka za šoféra, 10 mesace flepu preč, 2 dybkaj Flensburgu a 700 euro pokute. Honi horce sú sredu večer zase raz seniora v obšudžili, z novej taktiku znamenča jaju dotahišče nesem znal, skučičeľďo vúdachu sa jako zajmovaní, knihu zbierku v umenkáriach kupič. 130 tisac euro jemu za tún slúbichu, meniachu zotreba ja za přepokazanie zumu. Zume, kartu přes a pin seniora, stojíš od něho tyž dostachu, s tým so zminuchu, hún je také, že 10 eurá mi z konta opocha. A štvrtk večer, stej so dvě nezboží s motorským stavoj, prýně na Džanecach, nemste nadlvec spola Budešina, 8-30 letný bieze svojej Honda na Lubiske popuču smier Bukece, před ním 8-40 letná, jako chceše ona se svojim Fordom nalivo na parkovanišťo nakupovanišťo odpočíč, to vožo motorsko převíža a do auta prá. Padne a sa pritom zraní, viecna škoda niečo 6 tisac euro. A ďalší vožo motorsko z nezboží nedaleko Vuslinka, bie do smiera Kamenc popuču, Eskšivice, činže napravo zjezdne a tak češko z nezboží zodobeše sa s helikopterom do Korune doličeč. Viecna škoda tam 10 euro.

0: krótko do ciebie tylko nadrzesacie, a to smy nie tylko raz na letaniszu, haj, tu kniži wujki hok a tok, dłonicy są pełni napiatosti, a gdyż potem letadło, kajż planowane nie startuje, no to była ja dzieci niemiernie, albo są samo cyle zubia, albo tiket na wopaczny cel w ustajeny, albo kwasty na raczkach a tak dalej, haj, tam je dobra rada praszana a złotohodna. Što može pomoć? Znano sobu dživače recepcije, tajki, kajš naš Krustov. Vone rek svuhore, haj prošu, kak može vam pomoć? Von ma s tým a tamnym turistom, ketro ruce a tiž vuše, vuši pone dživa, što so pri jeho recepcii takle šitko zjebi a zabudži? Tule krotki vurjesk naše svuhore.
1: Haj prošu, kak može vam pomoć?
2: Dobar džin, naju leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozži, a moj muž Torsten, tun tam, tun kiž ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času, ve te bare, tam pritku jedne pivo po druhým skazal, a v úsled netko vidíče, što da dobil ja činč. Pošu, pomoče mi.
1: Mni čeho to tam zade? Kiž tam tak voko ščoka?
2: Aj, aj, to je kuža raz te samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudzovať. Najprv by vun dobel přestať ščoukať.
0: No, Kristofov je šedný džen zdáva so s časami kajš špatný son vo sebe, když drbí nejapce tež ešte přidatnú službu převzať, kde by chcel človek najradšo čeknúť. Svuchora nastá po povedančku Jana Boguša.
3: Na kúže pát sa ja račípne a vyzo tež džakone ešte raz zoje so to zcova zmožnilo, dokáž vyzo desiatun staviznu napisao sa primárne na tom musliu, haj to snadno môže boč nešto za literárne vúbeđovanie, kešak ja tež v subornom času rade junu písam šelke vece, a tež s pomocou Lubina a Dušana Hajdu Kvejkovič, kot si su mili tún literárnu dživarničku, se môj tún text ešte raz polepšič, ale netko vyzo, když je Madlenka Šočic tú tún ideu ujíva z tej sucharu, to by tež prajzo v tútym meze času, abo tútym proces, haj som všetko zase na tom musliu a nemám vyzo žiadne dolade a netko hakle tútym finálne produkt zvušuť a haj, čím bude som tež čipne na to.
0: To môže von byť. A my tež, ako so svuchara tole, ve vieste miere od povedančka Vodkila. Ja vám hižo přeradu dajky kunc svuchory serbským rozvozu tež ešte svišol nesem. Jutce tak daleko je, prapremiera od jednáčich našim nejdenejším vúsevaniu. Svišiče civu dohu svuchoru a potom môžete si rade tež naposkač našej damotnej app MDR Serbia abo v ARD Mediatece Audiotece ARD Sounds. 9 hodin, 7 až 40 jestem.

Mimo dżensnišeho wusywania honioserbskeho telewizijneho magazina Wulatka z dypkom 12 a jutřišeje słuchory serbskim rozwozu mam tute poskytki za was. Dniowa ladania Karity przy krabatłym puczu we Woklecach woswieči dżensa swoje 5-letne wopstacze wot po podniu štyrioch. Zahudzi tam dujorska kapała Horiany a wot večer 7-ich potom sče na zjavnu próbu spełno kvateta po štyrioch vitani. V Kruščicach maja dženca svejdžen zažnych neplov na veselic statoku z počatky popodnu dvimaj a večer zahudža potom kruščanci muzikanča. Vennery vesce maja vesny svejdžen, kunstydženja čera sužo započeli hejsovač dženca, že potom dvimaj dále z tak menovaný klub olimpiadu štyrioch s dječacim svejdženjom a večer z rejemi. Jutře rajnče nedženiše pivko, tam šte vutromne vitani od napo jednačich a popodňu je potom od cioch svojbne popodňo. Kulturna zahroda při SLA, nebo na zahrodži SLA je dženca večo zase votevrena, vod na po 8. zahra je tam Lila de Spoiks trio na zahrodže SLA Chanson Zetka Jazz. A fotova vustajenca drasto evangelskich serbo budyského kraja. Ta je votnitka budyskej Michalskej cirkvi vidžeč, fotograf je Tilo Ej z Brandesa pola Lipska, tiež tam ešte vutrobne přeprošený si tutun, galeriu, abo vustajencu, fotovu vustajencu raz vobladač.